0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Sonáta.
1: Rovnako si svoju tabuľku v kúpeľnom parku odhalil aj spevák a líder skupiny Olympic Petr Janda. Hovoril napríklad aj o textároch najvýznamnejších piesní Olympiku.
2: V 60. letech som dělal s Pavlem Chrastinou, tak to byl zásadní textář. Chrastina odešel v roce 69 z kapely a tam ho vystřídal Zdeněk Rytíř.
1: A zajímavé, že Pavel Vrba bol skôr už taký naozajstný básnik, viac ako textár.
2: On dokonce, když měl trošku napito, tak začal mluvit ve verších a to bylo úžasné. A jinak si opravdu nebral servítky, nosil šáteček jako správný básník, byl rozšafnej, kouřil, popíjel furt něco a že toho vydržel teda. Tak Pavel Vrba byl opravdu básník.
3: Festivalové odhaľovanie tabuliek má v Trenčianskych Tepliciach tradíciu ešte zo začiatku 90. rokov. Jedna z ocenených, Marie Rotrová, je stále aktívnou speváčkou a najbližšie sa predstaví na vianočnom koncerte v Bratislave, ale dovtedy aj teraz v rádiu Regina Západ. Hráme vám jej pieseň Tak to je.

zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubrování nesmělý.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

čakali. Hopsa, koničky, hopsa, nesieme venec vovsa. Harcu, koničky, harcu, nesieme venec jarcu.